0: Žoudličku, počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna myslím.
2: No jo, pobyl neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako, no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudlič.
1: No, to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
0: No, tak natoliko zase neznám, víte, no, ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
1: no,
0: že jo?
1: No, právě.
0: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No, já
0: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
2: To víte, musí být člověk opatrnej.
1: No tak já po téhle tý stránce jsem informován. Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
0: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
0: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
1: ne?
0: Ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
0: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
0: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
0: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. To jsou určité výpočty, víte?
0: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
0: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
0: jo,
1: to vypočítá, jo.
0: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
0: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: Tohle to je průměr na osobu, víte?
0: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
0: Jo.
1: No a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
0: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
2: No jo, ale to je vyloučeno. No když ten vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
0: jo.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom.
2: No jo,
1: abyste je, věděli, no. Jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
0: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Vždyť tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je
1: někteří
2: to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
0: no?
1: Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
0: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
0: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
0: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
0: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jedinej. To není jeden jedinej.
0: Cože?
1: To není jeden jedinej člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle,
1: statisticky
2: jo,
1: to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
0: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
0: Kouření?
2: Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Já vám můžu na příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Yeah.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že?
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co je?
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
0: 101 slaneček denně?
1: Ano.
0: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
0: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý. Ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí. Třeba do Albánie, že jo? Která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev. No. A tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pán Šmajer.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně. Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jste ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18 letý, jo?
2: No.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak jsi ho přivedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
1: Ano, proč? Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Kdo je to?
1: No to jsem právě taky nevěděla, tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak seš vykoval, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju, hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: Ale
1: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec,
1: no?
2: Takhle vůbec.
1: No ne, počkej, já si piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tak. Víš? Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinko, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, chudák.
1: Já jsem byla s Marcelem. Ten je či vzdělaný. A krásný. Něco takový, ale jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No?
2: Tak ale, no.
1: Úplně pravý opak.
2: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: A panu, správně říká se deštík, ne deštník.
1: A jo, no,
2: tohle si mu všecko vyprávila, jo?
1: No, úplně
2: jo, takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej no. Deštík, no.
1: No.
2: Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedej ti na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
2: No, to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?

0: vděčnost.
1: Běžnou lásku, lásku. Za 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost.
0: Ano.
1: Čistou lásku.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, a pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlapin, když životy lecně jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hledal korunu, pak já jsem měl rychle, já myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přes žárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přivez na trakařně, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídlo, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek, ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké medy vyprodané, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto, a pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecké medy, a pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem dělal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skočně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle. Parchanti mizerný neukázím. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mi zrdí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano. Očišťuje duši, duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlo, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat, teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry, pak to namažem lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dus, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady. Pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana a příště si na mě všichni dejte bacha!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme...
1: Jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát se tady dělat poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Pak oni to 5 dní lepili.
2: Takže jste si to vybral na jedno vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle, to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
2: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prý, když vylezou ven, tak zběraj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
2: Jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
2: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, když je v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak hala-bala, to máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najedu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
2: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
2: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
2: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už to řekl a napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
5: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, což je v trepkách jenom, že jo. A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo, podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve, až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyjel, protože už se mu tak třeba neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, tak zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Prcka. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Tak jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šíle, že jo. A teprve se pozoroval tak takový starší hřebec a žral voves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šíkol jen klisný, tak on udělal říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
1: Já šel za rozkrádačku.
0: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
1: O koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
0: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
1: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte?
0: No, ve vašem případě se myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
1: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte?
0: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
1: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte?
0: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
1: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
0: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
1: To vám teda pěkně děkuju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby si jasně poznalo, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na ně naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se takhle na ní podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že jo? Až mi dáte americkému kamionákovi vytek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a nikde nic, a pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna, že jo? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě, před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nimi dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovali ty lázně?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Růženka pocházela z velmi slušné rodiny. Já jsem znal její babičku a celou rodinu. Já jsem tam dokonce jako voják také docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě, byl samozřejmě ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová hudba.
2: Je to, jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
1: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
2: No, když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já taky něco říct. Já chci, jak to nemůžete
1: vytvořit. Tak já to pochopit.
2: Tohle to já nevím, co se...
1: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit, abych řekl něco
2: důkavného. Krátka, dobře, jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárkem.
1: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte stíha chvíli.
1: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. Jde tady paní, to řeknu já před
1: kostelem. Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli zrovna tango, si nepamatuji, jestli to bylo přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tance, abych řekl něco ducha plného, že tam slečno by... Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
2: No to já nemyslím, ne, no.
1: A co?
2: To byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
1: Podívejte se, mě osobně je jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál.
1: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
2: No co tady mám dělat?
1: No, to je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat.
3: Prosím vás.
2: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali, nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se té

téměř do rána procházel nádhernými s braslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě.

jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

nad se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž výmivý.

0: se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Neoprávněné podávání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, ale také do jídla nebo o její injekční podání.
4: Co se děje v kraji?
5: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i dnes. Nejnavštěvovanější italská památka je už dva dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého muže, který pracoval na instalaci nového osvětlení Kolosea a zahynul po pádu z přibližně 10 metrů. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise FAČRu zákaz činnosti na 20 let. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proti trestu se může odvolat. Kalina se dopouštěl přečinu především v dresu třetiligového Zlínska.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Finišuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: Signál.
1: Víme, co se děje v Jihlavě.
2: Děti poznají Jihlavu prostřednictvím architektury i filmu gotiku, renesanci, baroko nebo klasicismus. Nebudou děti poznávat jen z učebnic, nové vzdělávací programy je zavedou také do jihlavských ulic a nabídnou jim výtvarnou tvorbu, práci s kamerou i možnost natočit vlastní krátký film. Jihlavský architektonický manuál, dům Gustava Mahlera a Centrum dokumentárního filmu spojili své zkušenosti a připravili dva na sebe navazující vzdělávací programy. Určené jsou především žákům od 4. do 9. tříd základních škol. Právě práce se skutečnými jihlavskými stavbami patří důležitým částem programu. Děti si díky ní ověří získané znalosti přímo v ulicích a začnou si více všímat domů a detailů, kolem kterých možná každý den chodí. Poznávají lépe svoje město a vytvářejí si k němu vztah. Získané znalosti si navíc mohou ověřit na konkrétní stavbě, která je pro ně reálná a blízká. Program je určen pro skupiny od 15 do 30 žáků. Školy se mohou s žádostí o termín obracet na lektory Jihlavského architektonického manuálu, domu Gustava Mahlera nebo Centra dokumentárního filmu.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: A co pak dnešní den v kalendáři? 25. září v roce 1513 španělský dobyvatel Vasco Núñez de Balboa jako první Evropan spatřil Tichý oceán. V roce 1949 tragická velká cena Československa, jediný závod Formule 1 na Masarykově okruhu v Brně. V zatáčce později nazývané Farinova postupně havarovali Farina, Parnell a Prince Bira. Se svými vozy vyletěli z dráhy a vjeli do diváků. V roce 1979 se uskutečnila premiéra muzikálu Andrew Lloyd Webbera Evita na Broadway v New Yorku a v roce 2005 španělský jezdec Formule 1 Fernando Alonso se stal nejmladším mistrem světa. V roce 1944 se narodil americký filmový herec a producent Michael Douglas a je zajímavé, že ve stejný den, ale v roce 1969 se narodila i jeho žena herečka Catherine Zeta-Jones. No a ať je to kompletní, v roce 1968 se také narodil americký herec a rapper Bill

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? A na co ti bude? No tak máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Ohrožené druhy na Havlíčkobrodsku ochránci přírody na ně ukázali. U Podmoklan na Havlíčkobrodsku v Železných horách ochránci přírody ukázali zájemcům hostce brvité. Kvůli suchu je dohledali jinde než tam, kde tradičně rostly. Sítě modrých květů na některých loukách napočítali i několik stovek. V Česku patří hořce a hořečky mezi ohrožené druhy. Český svaz ochránců přírody letošek vyhlásil rokem hořců, aby upozornil na kritický stav populace těchto rostlin. Hořec brvitý se rozhodnutím České botanické společnosti stal rostlinou roku. U Podmoklan s vápnitým podložím je řada biotopů, které se jinde na Vysočině moc nevyskytují. Vzhledem k tomu, že to je pramenná oblast pitné vody, tak tam také zemědělci nemohou pozemky tolik hnojit. Hořce mají rádi suší nízké trávníky. Je to tradiční kytka pastvin. Hořce kvetou až druhý rok. Hořců a hořečků podle ochránců přírody obecně ubývá především kvůli změně využívání krajiny. Hořce potřebují nízké trávníky, rozrušované třeba i kopyty do

0: vyhrávat košky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Žob.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Podzimní virózy jsou tady, méně slunce a chladnější počasí podle odborníků přispívá k nárůstu respiračních onemocnění. Lidé se teď nejčastěji potýkají s nachlazením.
6: Co se děje v kraji?
7: Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok. Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Wilbur v Nebrasce. Přivítalo ho několik stovek lidí, s nimi společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. Wilbur, který má necelých 2000 obyvatel, se přezdívá České hlavní město Spojených států. Každoročně se v něm koná festival české kultury. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádiu Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Hezký den.
6: Rádio Jihlava. 101.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnešní pozvánka, páteční s datem 25. září, 17. hodina a to je start akce Noc vědy. Je to celoevropská vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny zájemce do inspirujícího prostředí vědy. Tématem letošního ročníku Noci vědy je komunikace. Zažijte neopakovatelnou atmosféru v zapojených institucích v Jihlavě, jako je Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Gymnázium Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava nebo Střední průmyslová škola Jihlava. Vstup je zdarma.
0: Kam na Jihlavsku?

tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

A jak to všechno uteklo, už je tady finish týdne a dnešní pátek s datem 25. září. A dneska si oslaví svůj svátek Zlata a Zlatuše, tak na ně nezapomeňte. My to rádi připomínáme a přejeme hezký den a dobré ráno. Další hity Rádia Jihlava jsou připraveny, ať se dobře poslouchá. Pěkný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Titul Dobrovolní hasiči roku bojuje i jednotka z Rohozné. Požár nedaleko přírodní památky, těžký terén a nutnost kyvadlově dopravit stovky tisíc litrů. To byl požár u Rohozné. Místní dobrovolní hasiči společně s dalšími 11 jednotkami nasadili 9 útočných proudů. Za profesionální přístup se nyní dostali mezi finalisty celorepublikové ankety. Náročný zásah u požáru lesního porostu a trávy v katastru Rohozné vynesl místní dobrovolné hasiče mezi 5 finalistů ankety Dobrovolní hasiče roku 2026 v kategorii jednotky za oblast Jihmoravy. Požár se nacházel v těžko přístupném terénu přibližně 200 metrů od přírodní památky Čertův hrádek. Hasiči z Rohozné dojeli na místo jako první. Na místě postupně zasahovalo 12 jednotek požární ochrany. Celkem bylo nasazeno 9 útočných proudů. Voda se na místo dopravovala kyvadlově z rybníka u víceúčelového areálu Rohozné, vzdáleného zhruba 1 kilometr. Čerpací stanoviště během zásahu odčerpalo více než 150 tisíc litrů vody. Hasiči z Rohozné jsou tak v celorepublikovém finále.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pátek za ten 25. září přeje Rádio Jihlava a už nám zase všechno pěkně uteklo a pomaličku finišuje celý tento pracovní týden. Vy jste s Rádiem Jihlava a my vám právě teď přidáváme pro dnešek motto, tak tady ho určitě máte. Pouze dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist. Mějte se moc hezky, prožijte krásný den a samozřejmě pomaličku taky víkend. Zdraví vás Rádio Jihlava od mikrofonu Zbyněk Loucký.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. Neoprávněné podávání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, ale také do jídla nebo o její injekční podání.
7: Co se děje v kraji?
8: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i dnes. Nejnavštěvovanější italská památka je už dva dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého muže, který pracoval na instalaci nového osvětlení Kolosea a zahynul po pádu z přibližně 10 metrů. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise FAČRu zákaz činnosti na 20 let. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proti trestu se může odvolat. Kalina se dopouštěl přečinu především v dresu třetiligového Zlínska.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
9: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov a parkovacího domu u zoo. Víc za okamžik.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě kolem 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, jaká opatření jsou drakonická? Třeba trest smrti za krádež. Takové postihy byly zakotveny v antickém řeckém právu. O jehož písemný zápis oproti ústní podobě se zasloužil aténský zákonodárce Drakon. Jeho jméno se tak stalo synonymem pro tvrdé a přísné postupy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termíny výlovů víc k zimě. Při letošních vedrech měly někde vyšší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři musí výlovy odložit i kvůli tomu, že má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi.
3: Co se děje v kraji?
4: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Svědce si budou připomínat i v jihlavském kostele Povýšení svatého kříže. V neděli mší a v pondělí koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan. Austrálie oznámila, že agent umělé inteligence firmy OpenAI v červnu pronikl do vládního portálu zdravotních dat a neoprávněně získal přístup k souborům. Jde o první známý případ, kdy se umělá inteligence samovolně nabourala do vládních webů.
3: Sport.
4: Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Šapalovem z Kanady.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela po víc než dvouleté rekonstrukci svou budovu. Více za chvíli.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevřela po víc než dvouleté rekonstrukci svou budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnovala jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená, a to do začátku příštího roku. Obnova obou objektů a jejich fasád vyšla na více než 50 milionů korun. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
2: Tak víceméně politikou.
1: Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Více za chvíli.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vznikl s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jihovýchodní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším opět v pondělí v 9.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je. Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi na Vyškovsku. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté kromě jiného zjišťují, jestli sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila, nebo jí někdo pomohl.
6: Co se děje v kraji?
7: TJ Sokol Bedřichov připravuje novou gymnastickou halu, rozšíření venkovních sportovišť i nástavbu současného zázemí. Jihlavští zastupitelé schválili závazek přispět milionem korun na projektovou dokumentaci a inženýrské práce. Prezident Petr Pavel včera navštívil základnu americké národní gardy v Nebrasce. S tamní složkou ozbrojených sil česká armáda spolupracuje už více než 30 let. Američané ocenili přínos spolupráce pro obě strany. Podle jejich slov se od Čechů mají co učit. Ředitel nebraského vojenského oddělení Craig Strong také Pavlovi předal obřadní tomahawk.
6: Sport.
7: Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze, zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2-3 v prodloužení.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové. Dneska máme 25. září. Taky je dneska pátek, máme krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. A co vás dneska všechno čeká a nemine, tak třeba se dozvíme, kam až sahá arogance současných politiků. Nebo se podíváme na víkendové počasí. A samozřejmě spousta a spousta dalších zajímavostí, perliček a informací na vás čeká. Tak si na všechny počkejte, já vám přeji, ať se vám ten pátek vydaří přesně podle vašich představ. Taky vám přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Lékaři u 81letého zpěváka Roda Stewarta nedávno odhalili skryté srdeční potíže, které stály za jeho předchozími zdravotními komplikacemi. Po nezbytném zákroku se hudebník úspěšně zotavuje a postupně se vrací k běžným denním činnostem. Jeho manželka potvrdila, že problém byl odhalen včas a hudebník se již těší na návrat na koncertní pódia.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Několik týdnů po úmrtí legendární country zpěvačky Dolly Parton vypukl mezi jejími blízkými a správci pozůstalosti ostrý spor. Vedení správního fondu nečekaně propustilo zpěvaččina synovce z pozice šéfa bezpečnostní služby, který dohlížel na ochranu všech nemovitostí slavné umělkyně. Označil tento krok za neopodstatněný a odmítá se nechat zastrašovat. Your smile
2: is like a breath of spring. Your voice... Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. I když jsme na ostří
0: nože. Eva Farná během natáčení castingové epizody Superstar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila velmi vyčerpaná a potřebovala si odpočinout. Její kolegové tak museli pokračovat bez ní. Jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě a ještě zpětně tím za to děkuji, dodala zpěvačka.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

Máme dneska pátek, dámy a pánové, je 25. září, vy posloucháte Rádio Jihlava a my se teď půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Tak jsou to Zlata, Zlatan, Zlatko, Zlatomíra, Zlatuše, Kleofáš, Kleofas a Aura a Aurélie. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší, no a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

Jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM a posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a ten má pro vás připraveny dvě pranostiky na dnešní den. Jedna říká,

0: výjimečně edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Opoziční ODS, Starostové, Piráti, Lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média.
4: Jihlava aktuálně.
5: Majitelé garáží stojících na městských pozemcích se dočkali zásadního posunu. Zastupitelé Jihlavy schválili novou ucelenou koncepci, která v řadě lokalit umožní odkup pozemků pod stavbami přímo do soukromého vlastnictví. Město tím přináší vlastníkům garáží dlouho očekávaná a transparentní pravidla pro majetkové vypořádání. V Kyjevě dnes ráno při ruském dronovém útoku zahynul 14-letý chlapec. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho člověka zabil ruský útok v Oděse. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech také dva mrtvé.
4: Sport.
5: Vstupenky na rozlučku Lionela Messiho s argentinskou fotbalovou reprezentací, která se uskuteční 6. října v Buenos Aires na stadionu Monumental pro 80 tisíc diváků, se vyprodaly za necelé 2 hodiny. Ceny vstupenek se v přepočtu pohybovaly od 52 do 277 eur. Na zápas budou mimo jiné pozváni všichni hráči z mistrovského týmu z roku 2022 spolu se svými rodinami.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dnes tedy pátečním. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to budou zahradnické topinky. Tak si na to určitě počkejte a na mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: tmou.
1: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem, no a když je poledne, tak přijde vhod další recept. Dneska to budou zahradnické topinky. Cibuli oloupeme a nasekáme na drobno, cuketu, papriku a rajčata očistíme a nakrájíme na malé kousky, česnek oloupeme. V pánvi rozehřejeme olej, přidáme cibuli a necháme ji 3 až 4 minuty zesklovatět. Přidáme vepřové maso v konzervě a vařečkou ho rozdělíme na menší kousky a 3 až 4 minuty opékáme. Přidáme cuketu, papriku a rajčata, přidáme také celou směs, dusíme pak přibližně 8 až 10 minut, dokud zelenina nezměkne. Vmícháme lilkovou ikru, kečup, ostrou paprikovou pastu a prolisovaný česnek a společně ještě další 2 až 3 minuty prohřejeme podle chuti, pak ještě osolíme a opepříme. Krajíce chleba opečeme do zlatováno a hotovou zeleninovou masovou směs pak rozdělíme na topinky a můžeme podávat.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Krásné středeční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pane řidiči, vy jste pil?
3: Jo, a co? No tak jsem pil. Však Hemingway taky pil. A Beethoven ten taky pil.
2: Tady Orel. Karle, pozor, ještě jedou další dva, ty taky pili.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: o víkendu notně vylepší. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne docela výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typicky babího léta, beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až 25 stupňů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
3: Co se děje v kraji?
4: Na dalších dvou místech v kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se takzvané úsekové měření rychlosti rozšíří na silnice v Jihlavě i ve Ždírci nad Doubravou. Při dopravní nehodě v turecké Antálii bylo zraněno 17 lidí, včetně jedné turistky z Česka. Několik z nich skončilo v nemocnici, nejsou ale v ohrožení života. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozidly, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok.
3: Sport.
4: Španělský tenista Carlos Alcaraz vyzval pořadatele, aby zápasy na Grand Slamech končily nejpozději v 11 hodin večer. Třetí hráč světa to řekl v Londýně před startem Laver Cupu.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Příjemné teď už odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme něco o boji, který se rozpoutal ohledně pozůstalosti po Dolly Parton. No, tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: Rádio Jihlava.

začal nelítostný boj o pozůstalost zpěvačky Dolly Parton. Vítejte v bulvárním okénku. Několik týdnů po úmrtí legendární country zpěvačky Dolly Parton vypukl mezi jejími blízkými a správci pozůstalosti velmi ostrý spor. Vedení správního fondu nečekaně propustilo zpěvaččina synovce z pozice šéfa bezpečnostní služby. Saver, který dohlížel na ochranu všech nemovitostí slavné umělkyně, označil tento krok za neopodstatněný a odmítá se nechat zastrašit. Celý konflikt zásadním způsobem narušil vztahy uvnitř rodiny i mezi správci zpěvaččina velmi rozsáhlého majetku.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé rádio Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Vesmír se asi stane klíčovým bojištěm v 21. století. Shodují se na tom analytici. Bezprecedentní označení Spojených států amerických, že na oběžné dráze už mají rozmístěné zbraně, ukazuje na rostoucí význam vesmíru v konfliktech. Shodli se bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a expert na mezinárodní vztahy Vladislav Bříza. Změnu pravidel hry to ale může představovat až v následujících několika dekádách. Nyní jsou totiž pro Evropu klíčovým problémem spíše drahé energie, které ničí průmysl.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hosti.
1: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Čas letí jako bláznivý, já nezastavím ho ani vy, a proto se s vámi prozatím loučím a předávám mikrofon své kolegyni Katce. Přeji vám hezké odpoledne a zvu vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby, čau bas Fugas.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi.
5: Co se děje v kraji?
6: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Světce si budou připomínat i v jihlavském kostele povýšení svatého kříže. V neděli mší a v pondělí koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan. Austrálie oznámila, že agent umělé inteligence firmy OpenAI v červnu pronikl do vládního portálu zdravotních dat a neoprávněně získal přístup k souborům. Jde o první známý případ, kdy se umělá inteligence samovolně nabourala do vládních webů.
5: Sport.
6: Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Šapalovem z Kanady.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Podrobnosti za chvíli.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Z rádia Jihlava zdraví Katka, hezké odpoledne vám všem. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Tak si to užijte teď zpátky k hitům rádia Jihlava.
1: Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

naši fontána, to bude na pořád.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Další informace už za moment.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konce října, aby se mohl začít stavět příští rok. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Hezké odpoledne.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frat.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi na Vyškovsku. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté kromě jiného zjišťují, jestli sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila, nebo jí někdo pomohl.
4: Co se děje v kraji?
5: TJ Sokol Bedřichov připravuje novou gymnastickou halu, rozšíření venkovních sportovišť i nástavbu současného zázemí. Jihlavští zastupitelé schválili závazek přispět milionem korun na projektovou dokumentaci a inženýrské práce. Prezident Petr Pavel včera navštívil základnu americké národní gardy v Nebrasce. S tamní složkou ozbrojených sil česká armáda spolupracuje už více než 30 let. Američané ocenili přínos spolupráce pro obě strany. Podle jejich slov se od Čechů mají co učit. Ředitel nebraského vojenského oddělení Craig Strong také Pavlovi předal obřadní tomahawk.
4: Sport.
5: Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze, zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2-3 v prodloužení.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne, z Rádia Jihlava zdraví Katka. Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Další informace přinesu za chvíli.
4: 101.1 FM. Vaše jednička z České.

Příjemné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víme, co nabídne Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Poledne díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa, velkou sekci filmů, které změnily svět, i retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky. Inspirační fórum přiveze do Jihlavy britského archeologa nebo iránsko-australskou architektku. Jubilejní 30. ročník festivalu se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijeme krásný den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Opoziční ODS, Starostové, Piráti, Lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média.
1: Jihlava aktuálně.
2: Majitelé garáží stojících na městských pozemcích se dočkali zásadního posunu. Zastupitelé Jihlavy schválili novou ucelenou koncepci, která v řadě lokalit umožní odkup pozemků pod stavbami přímo do soukromého vlastnictví. Město tím přináší vlastníkům garáží dlouho očekávaná a transparentní pravidla pro majetkové vypořádání. V Kyjevě dnes ráno při ruském dronovém útoku zahynul 14-letý chlapec. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho člověka zabil ruský útok v Oděse. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech také 2 mrtvé.
1: Sport.
2: Vstupenky na rozlučku Lionela Messiho s argentinskou fotbalovou reprezentací, která se uskuteční 6. října v Buenos Aires na stadionu Monumental pro 80 tisíc diváků, se vyprodaly za necelé 2 hodiny. Ceny vstupenek se v přepočtu pohybovaly od 52 do 277 eur. Na zápas budou mimo jiné pozváni všichni hráči z mistrovského týmu z roku 2022 spolu se svými rodinami.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Páteční odpoledne s datem 25. září tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je za mikrofonem opět Fugas, no a ten bude nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli těšit? Tak nabídnu třeba informaci o tom, že některé nemovitosti by mohly zlevnit. A přidáme ještě v fůru dalších zajímavostí. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hity. Já vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám z vln rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Navzdory růstu úrokových sazeb zůstává zájem o české nemovitosti velmi vysoký. Ovšem podle ředitele ČSOB Martina Baška růst jejich cen sice zpomalí, výrazný pokles ale může nastat spíše jen u starších nemovitostí v místech, odkud se lidé stěhují pryč.

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
2: Tak víceméně politikou.
1: Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

0: Pohodové páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Nepříjemné chvíle zažívali v sobotu 19. září krátce před půlnocí lidé v Lukách nad Jihlavou. Záchranné složky tam zasahovaly, a to kvůli agresivnímu opilému muži. Zakročující hlídce hrozil tento muž údery pěstmi a na její výzvy nereagoval. Policisté proto opilého muže zajistili. Dechová zkouška u 24-letého muže vykázala hodnotu 2,18 promile alkoholu. Muž byl převezen na záchytnou stanici do Jihlavy.
1: Policie Jihlava.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: První letošní derby dopadlo lépe pro jihlavskou Duklu, která zdolala v Třebíči Slavii 2-1. Bylo to sice v prodloužení, tedy jen za dva body, ale vítězství je vítězství. No a další v pořadí už šesté kolo nás čeká zítra, kdy od půl šesté Jihlava poměří síly na domácím ledě z Berany ze Zlína.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhony 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
4: Co se děje v kraji?
5: Na dalších dvou místech v kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se takzvané úsekové měření rychlosti rozšíří na silnice v Jihlavě i ve Ždírci nad Doubravou. Při dopravní nehodě v turecké Antálii bylo zraněno 17 lidí, včetně jedné turistky z Česka. Několik z nich skončilo v nemocnici, nejsou ale v ohrožení života. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozidly, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok.
4: Sport.
5: Španělský tenista Carlos Alcaraz vyzval pořadatele, aby zápasy na Grand Slamech končily nejpozději v 11 hodin večer. Třetí hráč světa to řekl v Londýně před startem Laver Cupu.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další naše společná hodinka vysílání na Rádio Jihlava je před námi, no a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to rozhodně počkejte. No a já přeji pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Meteorologové tvrdí, že bude hezky a teplo. No a tak na zahrádkách můžeme strávit jeden z posledních teplých víkendů. Je čas pro poslední sklizeň ovoce a zeleniny. Také úklid záhonu a výsev zeleného hnojení. Dělení a přesazování trvalek i zakládání nových záhonů. Ty jsou také vhodné.
1: Zahrádkářský

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

0: Posloucháte páteční odpolední program Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Ten den má označení 25. září. A právě na toto datum se teď budeme podívat do historie. V roce 1938 československá vláda odmítla memorandum, v něž Adolf Hitler předložil ultimátum ohledně Sudet. V roce 1946 Královopolské školní náměstí bylo přejmenováno na dnešní název Slovanské náměstí. V roce 1949 tragická velká cena Československa, jediný závod Formule 1 v Brně. Farina, Parnell a Prince Bira se svými vozy vyletěli z dráhy a vjeli do diváků. 12 lidí bylo zraněno, z toho 2 smrtelně. V roce 1957 v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži byl spuštěn první československý jaderný reaktor. V roce 1959 po neúspěchu druhého pětiletého plánu projednalo UVKSČ směrnice třetího pětiletého plánu. V roce 2013 armáda spásy se stala oficiální registrovanou církví v České republice. A v roce 2017 herec Jan Tříska podlehl zraněním, které si o 2 dny dříve přivodil při pádu z Karlova mostu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: muže, které stály za jeho předchozími zdravotními komplikacemi. Po nezbytném zákroku se hudebník úspěšně zotavuje a postupně se vrací k běžným denním činnostem. Jeho manželka potvrdila, že problém byl odhalen včas a hudebník se již těší na návrat na koncertní pódia.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Několik týdnů po úmrtí legendární country zpěvačky Dolly Parton vypukl mezi jejími blízkými a správci pozůstalosti ostrý spor. Vedení správního fondu nečekaně propustilo zpěvaččina synovce z pozice šéfa bezpečnostní služby, který dohlížel na ochranu všech nemovitostí slavné umělkyně. Označil tento krok za neopodstatněný a odmítá se nechat zastrašovat. Your smile
1: is like a breath of spring. Your voice... Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Eva Farná během natáčení castingové epizody Superstar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila velmi vyčerpaná a potřebovala si odpočinout. Její kolegové tak museli pokračovat bez ní. Jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě a ještě zpětně jim za to děkuji, dodala zpěvačka.
2: Zatra, Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi.
4: Co se děje v kraji?
5: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Svědce si budou připomínat i v jihlavském kostele Povýšení svatého kříže. V neděli mší a v pondělí koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan. Austrálie oznámila, že agent umělé inteligence firmy OpenAI v červnu pronikl do vládního portálu zdravotních dat a neoprávněně získal přístup k souborům. Jde o první známý případ, kdy se umělá inteligence samovolně nabourala do vládních webů.
4: Sport.
5: Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Šapalovem z Kanady.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a my se během dní třeba dozvíme dobrou zprávu o tom, že do Evropy míří lék proti rakovině slinivky. No, tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech. No a posílám další hit za hitem.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Nový lék na rakovinu slinivky míří do Evropy. Daraxon Rasib už schválili Spojené státy a jeho posouzení nyní urychluje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. V rozsáhlé klinické studii léčba výrazně prodloužila život nemocných ve srovnání s chemoterapií. No tak snad bude v dohledné době dostupný i českým pacientům.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

Vítostný boj o pozůstalost zpěvačky Dolly Parton. Vítejte v bulvárním okénku. Několik týdnů po úmrtí legendární country zpěvačky Dolly Parton vypukl mezi jejími blízkými a správci pozůstalosti velmi ostrý spor. Vedení správního fondu nečekaně propustilo zpěvaččina synovce z pozice šéfa bezpečnostní služby. Saver, který dohlížel na ochranu všech nemovitostí slavné umělkyně, označil tento krok za neopodstatněný a odmítá se nechat zastrašit. Celý konflikt zásadním způsobem narušil vztahy uvnitř rodiny i mezi správci zpěvaččina velmi rozsáhlého majetku.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, a jste tím pádem dobře naladěni na 101.1 FM. No a my se teď budeme podívat do pražského Klementýna a porovnat si hodnoty naměřené v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 25. září v roce 1866. Bylo tenkrát 26,5 stupně. Naopak nejstudenější 25. září bylo v roce 1881, kdy bylo jen 1,5 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 13,5 stupně. Dámy a pánové, a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek pátečního večera, strávený s Rádiem Jihlava, krásný víkend, který je před námi, no a v neděli v 9 hodin ráno vás zvu opět k poslechu Rádia Jihlava. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi na Vyškovsku. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté kromě jiného zjišťují, jestli sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila, nebo jí někdo pomohl.
0: Co se děje v kraji?
1: TJ Sokol Bedřichov připravuje novou gymnastickou halu, rozšíření venkovních sportovišť i nástavbu současného zázemí. Jihlavští zastupitelé schválili závazek přispět milionem korun na projektovou dokumentaci a inženýrské práce. Prezident Petr Pavel včera navštívil základnu americké národní gardy v Nebrasce. S tamní složkou ozbrojených sil česká armáda spolupracuje už více než 30 let. Američané ocenili přínos spolupráce pro obě strany. Podle jejich slov se od Čechů mají co učit. Ředitel nebraského vojenského oddělení Craig Strong také Pavlovi předal obřadní tomahawk.
0: Sport.
1: Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze, zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2-3 v prodloužení.
0: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? A na co ti bude? No tak, máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Rádio Jihlava, 101.1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav!
2: To je Kája! Ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jednou, pojď! Napijem se, já si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebrně, že mám taxík a tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď já nás, vypojď nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jedeš samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebrně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
4: Pojďte,
2: Bohu. Co?
3: Pojďte,
2: já si tě najdu. Jsem v Praze!
3: No, najdeme si
2: to. Nebo v televizi!
3: Jděte, máme čas, pojďte.
2: Co ne?
3: To zpět,
2: tak si tě tam pojede, no, hotové. Pojďme, to je jedno.
3: Na to máme, že jo?
2: Že se nezastaví, nebo... Kále! Ahoj!
3: Už se všichni dívají, pojďte.
2: No nic.
3: Pojďte.
2: Proč já nevím, není to hňupka, já?
3: A je, to víte, že je, no.
2: No co to, bude se krása napít, ne?
3: Posaďte se,
2: no. Ne ta slivovica.
3: Posaďte se.
2: Je. Škoda, no.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že ne. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no, a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Témata, která vás baví.
1: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůd za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Vaša.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, 12 vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. Veš, to.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: já
1: kdekoliv.
2: Si tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no. To je ono, to je ono.
1: Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Vzrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. To ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne. To se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň bouřejvá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zná, tak aspoň bílým, vybraným, vyžereným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to zrušilo.
2: Postel v ní je body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je

0: erotické záhořovo, že?
1: Ano.
0: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskavý. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
1: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
0: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
1: Lékařský tak, vedení, takže to je tak. Bezpečný.
0: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo panicům a panám, už nám zvoní hrana.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: They can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

Stěven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

si zas tak jiná. Si moje, vím to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy v hrách,

0: Oh.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
3: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
2: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
3: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte. Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
2: Ne, a měl?
3: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fížiná lence.
2: No, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
3: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusu, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubů skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
2: No, říkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
3: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
2: Ale proboha, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
3: No, prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Říkala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
2: Jakou flaškou?
3: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
2: Ale vy mě křivdíte.
3: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystal slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
2: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
3: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
2: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
3: Já nevím.
2: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
3: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede tolpá do kopce.
2: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
3: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
2: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
3: No to by mohla být z dálky... Čestná salva, ne? Ne.
2: To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přiletělo tůčko.
3: Ano.
2: Tak představte si, že já tuhle tu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce dešník.
3: No, ještě, že to nespatvíte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
2: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle? Takhle přijela? A potom přijeli požárníci.
3: Žido.
2: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
3: No tak to by mohl být kulomet, ne?
2: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
3: To je
2: tohleto.
3: Krásný, no. A jak se vaří na tvrdo?
2: 7 minut.
3: A máte to taky nahraný?
2: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to... Zase pustí. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
3: No tak to je jasný. jasný, to je stokrát zesílený čmelák.
2: Niagárský vodopády z kanadské strany.
3: A já vždycky myslela, že Niagára temně hučí. Do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
2: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
3: To je sugestivní. Nádhera.
2: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
3: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
2: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
0: Oh. Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
4: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšel. Jsem tma.
0: A já?
2: No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
3: Takže já mám taky koníčka. Helejte. No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, že jo?
2: No.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, tak má, je jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venči každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se venčí. A půjde tady kolem, a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo?
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jde jako by mě.
2: Dost!
1: Zároveň si klidně můžete nechat.
2: Dášo, domů!
1: To je...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mej.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybavit.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská. Co řekneš?
2: Aha. Promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný. To je skutečně skvělý. To se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova. Vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Už má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání?
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má, jen tobě a těm očím pí.
1: Ticho! Ovšený. Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Nikdo. Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má jen tobě a těm očím.
1: Říkám, že ji neznám.
2: Ne a polu za červenou.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím. Drahý můj.
1: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den. V jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak máš, Andulko, to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezulvíte, ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku, ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
1: Napijte se, doktore, to vám udělá dobře.
3: Neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
3: Děkuji.
2: Naschledano.
1: Poslyš, Andulo.
2: No.
1: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Evžene, Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Evžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
1: S tebou nic, toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlásko básničku, o tom veselým barevným táčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: No to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho, veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: krýce. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klíčka, jo?
4: To, jo, myslíte tuhle tu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: Kolik, 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježišmo. To je umění, paní.
2: Kdyby se hejbal. A mělo se, kdyby se hejbal.
7: Pána, tohle když je umění, tak já mám pana Orlánska.
6: Ale prosím tě, hodu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: a pak se platí nápad, že vás to napadne.
1: Nemáte pocit, že nebo co to je?
4: A ten obrázek musí vnímat ještě, prostě v pohodě krásně.
1: Stejně, když nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak já nic neprodávám, víte, no.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, protože dálky je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená trošku.
4: Cože, proč jako poškozená? Co to blábolí?
6: Nemá zmák,
4: než tady to umažete, nemá zmák smyslu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru, všechno.
7: Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, pojď už vem.
4: To já nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: Pořád se díváme na
4: stovku? Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánský slon. Nebo hro, když valí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasadit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. Nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No něco ta taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. A taky krtek, to je pěkná ku pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše opaloval jsem si. No, ona se mě, manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou jsem mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. Zmizel ze zemi. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se... Ne, prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hnědounký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už ležely na zemi. No, strejda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký popacholek ze zlodějské mu nechodil v noci tajně česat. No, opravdu. No, a jednou přišel strejda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, koupal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli No ne, jestli se na náhodou nepřijde napít. No ale nepřišla. No. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamalýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusný zvuky, ne, nebo tak. Došel jsem si domů pro tatahací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a potvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivezl na pole cisternu s naftou. Všechno na naftu jsem do pole vypustil. No a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Ovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. No a když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. Zejde s rolovanou plášenku, kdyby začalo... Kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.
0: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech.

0: O čem vy se bavíte doma?
1: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
0: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Hleda, že bys mi radil intelektuální témata.
1: No to můžu, a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
0: Buď tak hodnej.
1: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
0: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
1: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
0: No, ale já jsem to neviděl.
1: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
0: no,
1: ho
0: lovil. Dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
1: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
0: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
1: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
0: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
1: No tam zas nechodím já.
0: Proto se s filozofy málo vídáš.
1: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
0: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost. Ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
1: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
0: Máš na to svědka?
1: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
0: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým